Mario Hestobie, Prieni, Delno Serbski, Muski Vos, Jensnischim, Vusevanjo a Tute Ci Junske Vosse, Gottrisch Spewer, Tohunja Serbsce, Nitko Hatsch Doshes, Chichische Sleduja. To je Juno Veronika Smolic, Waterio Mirai. A potom Lečim z Moniku Klesec a Nocino Metzlichom. A dokal heus nono na Majorku. Trojo zink, na kojže pat zaspeva Majorka. Buč vitana. Dale pak, že jenže sce jednač menšinou popečiť dobranie přes srbský rozvoz.

Hi, Prini, Tujin, Lidlich, Brosnin, Birwot, Verdrasem. Okay, alle nic zelle lečne, aber gekupan jo zna menša nie je hunja von. Přeprosu bo alle, to so zmeni dženca hižo dostanjem viele svonca předušim dopodnju a popodnju, hakle večo potom, so tujšto mročelo přidruži maximálne 25 stopňo a vizo sucho a podobne, že juce dále to rika zaso dopodnju, voko připodnja viele svonca a moja App mi tu pokaza, hoj vod dvemajci auch potom zaso mročele, okolo 24 stopňu, a nedželu to samsne, ale přišonu ponželu, potom z 28 stopňami a svoncom celý džen, prýni džen, šprajú na kvíže pat, milí so to, nidže do kúpiele podač.

0: Wohnig als Molly zu Wotore Mirai, a Nietzko, Podamuso, Zromania Doraya, Hujbe, Doraya Gitaro. Hi, Moses so forma Gitarre, Braunis zesch Gitatsch, stimmt so Sunnis Tvorunje Sabera. Najwetschi Pschedar war Hujbe noch Tvoru Sveta, Nemska Firma Toman, a Najwetschi Tvarz Gitaro Sveta Fender, Mianuice Runje Pschedschi was Hebis Korja. Wotschim tam Dokwanjeje, wie Simon Heduschka.
1: Crescendo. Hudžba, krotko a svotko.
2: Modell gitarre Stratocaster ameriske firmy Fender je pravděpodobně najznačiši model elektriske gitarre na světě. A to hiž od leje hač 70 let. Tež ve serbských skupinách a na serbských jevišťach tutun model husto vuladaš. Mjestom je tož do druhých gitarotvarcov po ameriskim originálu svojské modele stvorivo a gitaru dále vujivo. Nitko firma Fender přečivo tute menším tvarcam skorži. Započalo je so šitko s vúsudom krajného súdnictva ve Düsseldorfie. Tež tam sú Američenio přečivo menšemu tvarci ze Šíny skoržili, tum pak so nie vobarav. S tým je firma Fender, kajž so rade praj, mit Lisawa a tak dále skorži. Tež přečivo nímske firmie Toman, kiž ma svoje sydvo blízko Bamberga ve Bajerske. Mies druhým dla gitaroje marky Harley Benton, kiž k ním svúša. Pravíznici firmy Toman menia zoso Stratocaster hižo let džesatky do otvary a hižo od spočatka so tuta tež od druhých napodobní. Ište ženie pak nichtu svarju nie, čeho dla tuž netko. Dále rozestrach, tak pravi znice, so moa so s tým mnohotnosť gitarových formu zubič. A to so potom zaso na svobodne výky vúskutkuje a malým gitarotvárcam existencu rubí. Experča na polu autorského prava menia, zo ma tie v obie strone dosť dobre a silné argumenty a zo zmeja súdnictva ze skôržbu tojšto dživa. Zaviesče bude so pad přes viacore leta čaneč. Jasne pak je netko hižo. Vúsud zmeje vúskutky na celú gitaru branžu, znajmenša ve Európie, dež nic samo po celým svieče.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
0: Dysch so gigantaj hadrujetaj Fender, najúznamnejší tvarcgitaro přečivo firmie Toman v Nemskej. Simon Heduška je ďalší pad, tak riec globálne hadrience v autorské práva predstajú. Apropos gitare, to sú červené gitare. Seni šept, živeč nudom vosom inčinu, dona po šestčich.

0: poješ je Fenu Zrudživa, Bonnie Tyler je v starobje 75 let zemreva. To ste zvyšeli jeden z najúspešnejších titulov spevaky. Sva Lizijskej Anecko je na pošestších tuž sleduja poješ z našej okolina.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbská vúčba po koncepte 2 plus nemôže so hižo na všech šulách a ve všech letnikách po nemiere zaručiť. Pričina sú falovace vúčerio. To zdeli na naprašovanie krajne zariad za šulu a kúbanie. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tiež koordinátor za serbské šule Simon Paulík v obkručí, so sa na serbském gymnáziu Budešín přichodným šulským leče 6 2 plus hodiny ďažeč nemôže. Dopak nereka, že sa docevajac po 2 plus nevúvúčuje. Šako sa džil vecnije vúčby dale dvúrečnie podáva, tak Paulík. Po koncepte 2 plus vúknu šice šulerio na serbských, základných a vyšších šulách. K tomu podžilne slepom a kulovie. A na základnej šuli Handri Zeler ve Vojarecach. Najvyššiu kvotu maja s 75% 2 plus šulerio na vyššej šuli slepo. Najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovie s 13% po 2 plus vukniacumi.
2: Honovúžiske turistické poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z Džilahižodéry vukniované. Dovoňže z naprašovania serbského rozvosa pola marketingu je tuošnosti Honovúžica Delňa Šliska. Auguste maja porno tomu hišče na mnoho miestnach svobodne kapacity. Tež leca so ľudžo skere spontánne za dôl horní vúžice rozsúdža. Tohodla liči mnoho závodu s tým, zo turistča tež hišče krutkodobne nešto pola nich knihuja, vo sebe jeli vostane vetro odlieši čas liečne. Ve Vázu je statná droha S108 pose po 16 mesiacach dotvarená. Kajž krajný zariad za drohotvar a vopkac džili je droha vočerošo připodňa za sovotyrená. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili, nimo toho kanále za dešťukú vodu a vopočky, rúhe za pitnú vodu, kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové chodníky s kolesovským pučom sú nastali. By to druhý a posledný tvarský otrysk ve Vázu. Prvný džel druhý bychu hýžo před letom aj ponovili. Krajzakská a kmena ste za to dohromady 2,7 milionu euro investovali. Na Janovom športništu Kamencu sú čera zbieranku za nové tvárenie s predrazčernými a sanitárnymi rúmnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišťa, kýž sa hižo 20 let viac nevúžíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosť či bihanské čáre, připravuje za lohko atletiku každýž rajnišťa za basketbol, volejbol a kopajncu. Budeský okres a miesto Kamenc investuje tenieže 3,5 milionu euro. Vúživač maja je prichodže vo sebe kamenské šule, hač do konca leta mašo dotvarené byč. 6 čvonkov športového kluba Vojarece vobdeli sa včerajšo na svetových mistrovstvách kapavu fanfáru v Mexiku. Sú tam džil nímske vúbranky, ktorá švobstí ze 44 hučmíku ze šelakých kapavu nímske. Přijotovali bychu sa na to na zromadne mesačných probách v Strausbergu pola Berlína. Včera miachu hižo prvný vústup ve veľkým stadióne mestče Puebla. A to bychu naše poješče, kotrež namakače tež, na našich stranách internetu a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne svunčno, v bihu popodňa abo zážno večera, potom šiberajam ročele, sucha ma vostač při nieče 25 stopňach a celé podobne vedro očakuje nás potom júce sobotu.
0: Polad napuče našej končinie je tež celé spiešne hotové, šako je šo svobodné a tiež so dotal níže pri pučách nebyska, jeli bioranie nešto uľadače, prizvoče sa rádo pala na ju, pak telefonistce, abo spoviešču přes našu četovú funkciu, kýž namakaču app MDR Serbia. A pak přeje moj Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz. Serbski Rozvoz.
0: Več menšino pa na pošestčič a svobodne puče ne trebaš, ne šlečiš, kajš. Monika Klesec a Milčin Veclič.

0: schnell zwei.
1: Magenta Veronika Bulankova z Banšic-Kukova.
2: Skončně. Hižo tydžen su prozniny. Kak jara so dječi, a vězo tež mordžina, na tute svobodne dny vesela. Vuspač so, a junu ničo činič, a tež na žane domjace narauki myslič. Zromadna snedajn, kiš mač z ľubošču přihotova, je važne zazbje do kuždeho nového dňa. Dječi su jej všudže po boku. Mač vidži ve dješču zrudobu a tež veselo. Zromadne čas se vzač, je drohodne dar ve tutim pšeušo hektiskim vodbiehu dňa. Ve všedne modlitve staršeju je džak a prostva za dječi zapšijata a vizo tež za kužde manžestvo. Pšeju vam všim žonovane, vesove a vo sebe strove prozninski čas.
1: Nabožné svoje maďanca Veronika Bulanková z Banšic-Kukova na roku farskie vikárie. S tým je cimenčine do 6.

0: Don Henley to bierze. Kale mi lecza the boys of sama nitko je 12 menšin no po 6 čich a s tem za so čas za vedu vedomosť a vuna makanki s mirčinom venkom.
1: 3, 2, 1 Veda vedomosť a vuna makanki.
2: Rezistence bakteriju přečivo šelkim družinam antibiotikumo su palace problem medicine. Nekotre bakterije su pšitem svojsku rezistencu uvili, kotruž genetisce dale davaja. Tola tež bakterije, kotrež popravom rezistentne nesu, može antibiotikum šeživić. Mjenujce s tem, zosim jesebu pomaja, kajž su medicinoki a biologojo z USA, při přepetovanju jedne družine bakterijo labore zvješčili. No, antibiotikumu miri so jednobajnkových bakteriach na produkciju proteínov. Spomaliju, abo ju samodospovne hači. Proteíny pak sú trebné molekule, kotrež v bajnkách šie možné vážne funkcie za přeživenie převozmu. Když přijdu bakterie netko do kontakta s antibiotikumom, džil bakteriu svoju aktivitu zniží. Produkuje ledma hišče proteíny a zdobom svoju rezistencu přečivo sredky zvyší. Zopak nebychu poprachovacích proteínov dla zajšli, so one vo tamných bakteriu kolonii s tutemi zastaraja. Tute mjenujce normálne dále dživaja a přitem ponečím antibiotikuma dla votemreja. Naprodukované proteíny pak one votedáča, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potek im vopruje, so by kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamných bakteriu ani dotkač. Vote dávaja do okoliny moličke od bajnkových membránov vobdate puchoky. Tutech so proteíny transportuja. Zoso tute tež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu zavinuje přitom samstná mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znáte hižo bie, zo môža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tež proteíny vumenie a si takle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým, skutkonišim medikamentam šečivo rezistentným bakteriám.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: Dalše zajímavé dopoznače je na Mirčin Venk. Predstajú hače to netko pozitívna povešť. To skoro obtvíľujú. No hej. Bielek nasledom na kýždopad je, netko slyšíme Valbogu Vaužic.

0: Bibi Wodze je čera rano dvaja postaletne ze svojim autom zotal neznatých příčin dopota zajú a přes ňu naležunosť přidroze sú jeho do Korunie dovezli, že ešte krutko pod tým zemriu. To jedna z dželenkou policie a ďalšia manetka Blanka za nás.
1: Polícia z Džili.
2: Blízko Nuknice je so čera doponia polopalivo, kajž Vukovanská centrála z Džili benieže 400 kvadrátnych metrov potrešené. Ratari opak možach uvohendere v obmizovač a v obornici sú jen potom spiešne zhašili. Na S5 90 me s kulovom a voslinkom je sredu popodňu muž so svojim BMW-om pri přesčeneniu kontrolu zúbiu auto so na krome droj překuli. Von jeho vobora je dobio muža z auta vusvobodžič. On pak by jenom šlochce zranené věcnu škodu, však trochu je na 70 000 euro. A ve stroži pola rakec je muž sredu večer do živého svineča zajú, kotrež by tam na druhu bežalo, svinio je živene přisadživo, šoféry so ničo stalo nie. Škoda při auče pak je ketro vulka nieče 30 000 euro.
0: Tak daleko z dželinky policie z našej končiny koče busu mierže policia težnešto činenú, tam je so bomba z druhej svetovej vojny namakava a čera železnický vopkat zabožďiva, respektívne vúpadneč dava. Vúne dvornišťo bie za niečo 2,5 hodiny zaurene, čaji nemožachu tým času ječ. Namakali bychu tuto slepienca na tvornišču pri novej ICE tvorni, niečo 30 vobedleriov a dživavých to bieše vopvuk vopuščič. Jako nuzové přebytk steješe športová hala k dispozícii. A to bieše tajka 200 kilogramov češka bomba z Ameriky. Špecialistča za bojové sredky možachu junčera popolňu pak úspiešne zneškodnič. Dalšie povieste, slyšíte tu za cia po menšine, vyššie na po sedmich.

0: nicht gehe na Bus hat mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. U studiju Blanka Funcina.
2: Serbska vučba po koncepče 2+, ne može so hižo na všech šulach a ve všech letnikach spolni miru zaručić. Pšičina su falovace vučarjo. To zdjeli na naprašovane krajne zarjad za šulu a kubanje. Nadrobnostče od Moniki Gerdesovije.
3: Tež koordinator za serbske šule Simon Paulik v obkruči, so se na serbskim gimnaziju Budešin přihodnem šulskim leče še 2+ hodžine džažeč ne može. Dopak Nerika, so se docevajac po 2+ njevu vučuje. Šako so džel vecnije vučbe dale dvoričnje podava, tak Paulik. Po koncepče 2+ vuknu šice šulerjo na serbskih, zakladnih a vyšších šulach. K tomu podžilnje slepom a kulovje. A na zakladni šuli Handri Zeler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 75% 2+ šulerjov na vyššej šuli Slepo, najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovje s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honjovužiske turistiske poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z džila hižodere vukniované. To vojnže z naprašovania serbského rozvoza pola marketingu je tuošnosť Honjovužica delňa Šliska. Augustče maja porno domu hišče na mnoho miestnach svobodne kapacite. Tež lieca so ľudžo skere spontáne za dôl Honjovužice rozsúdža. Tohodla líči mnoho závodu s tým, zo turistča tež hišče krotkodobne nešto pola nich knijuja, o sebe jeli vostane vietro dlieši čas liečne. Ve Vázu je statná droha S108 Pose po 16 mesacach dotvarená. Kajž krajne zariad za drohotva a vopkac zdjeli, je droha vočarovšeho připodňa za sovotyrina. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili, nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, rúl za pitnú vodu, kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariárne zastanišča a nové kudniky s kolesvorským pučom sú nastali. Pieto druhý a posledný tvarský votrisk ve Vázu. Prini džil drohy bychu hižove před letom maj ponovili. Kajzakská a kmena ste za to dohromady 2,67 milionu euro investovali. Na Janovem športnišču Kamencu sú včera zbehanku za nové tvarenie s predrazčernými a sanitárnymi rúmnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kež so hižo 20 let neužíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na lyžonosť čebianske čary, připravy za lohko atletiku, kež tež rajnišča za basketbol, volejbol a kopancu. Budeský okres a miesto Kamenc investuje tenieže 3,5 miliónu euro. Užívač maja je ve přichodži vo sebe Kamenské šule. Hač do konca leta má šo dotvarené beč. 6 čvonkov športového kluba Vojerec v občeli sovočerovšeho na svetových mistrovstvách kapavu fanfáru ve Mexiku. Sú tam džil nímskeje vúbranky, kotraž v obste ze 44 hudbníku ze všelakých kapovú nímskeje. Přihotovali bychu so na to na zromadných mesačných probách ve Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve veľkým stádione ve mestče Puebla. To bychu naše povestče, kotrež namakače tiež na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj najprv raz zvončno v biehu pozdného popodňa, zážno večera, potom mročele přibíraja. Sucho má vostač pri niečo 25 stopňach a celé podobné vietro trezmieme potom tiež júce sobotu.
0: Na počach našej končinie dále šopší starým, to ríka Žana Hačenia, Žane Böskače, tu již dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Nedom 5 minčinu, pana po 7, netko, že tu dále s Mirčinom Meclišom a hoci vútrovom.

0: Hat's auch gut drüber. Apropos, hat's auch da, soll nicht echt schick, es merkt, aber nicht mehr drüber. Violetta, da schwer haben wir nicht schneller korrische Wetterextreme. Wärzere Statistiki, niemske Wetterwes Wuschbe, als Wärzkower Saria da Sapschirodu, die ist Doppokasuja, so je Litter a Wärze täglich extremo. Da ma Uskutki, na schon mojne, mir ist drüben Patrichita tisch Sportutsche an Sportutso, die ist bei Buja Sopot hohem Nebium. Felix Zisch ist so tuischras, mir ist Koppariemi naprašuau, stossu, lada jona Wetter, ijo takle doživili.
1: Stolz noch immer so stauert, aber jara skurilne, wie bei Training, also es muss schlie one na reinischo, an aras se upraže 50, 60 metre podľa nás im pösk zádoriu.
2: Od extrémno vedra by pon šun poprom da extrémno hocota, ten aj nabinacíše, čo sa hač dota doživio. Ja sa nemôžem doplniť, že sme dota sa môj pod dajkými vúmienen jami dobeli kopaň zu rač.
3: Hej, vy zimnoče, to môža doplniť, sme v Halštroje morali v Modžine, tam je sa pon krutko do přestavky všetko bolé snižilo, tak bolé najšlo, že tie linie sa nie sú videl.
4: Ale napríklad sme týzno mili jednu rú, kde sa ho dovo zač, ale ten traunik, aber komische traunik wird ein paar Jahre tak ballert, denn es ist tunik von Preise, so ne muss rat, na kurz von da strot ab und die richtig schuss durch.
0: Wat hatte hat gesmerznenje mu traunike so selbst zu kopari aber da im hier shit go dojivili. Nicho was bitte da na kurz zu nähe, a horschich so lato de schnet trebas. Wir wisst mir ja wieder schak Jill Sportam. A chini uns gelatisch attraktiv nishi. Das a des bucks women ja bottom wopraute deike so stai so, des wopraune ne praschenje. Je to, šo zmysva pone? Rize po protokolu dobi so tole jenoš jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a ma so napšikvat paže horcote a nevedra po jasnych předpisach mieč.
5: K čase zakopa je normálne jenoš sudnik prezentne. A ze stron DFB dava pšikas, so nesmeďa so při 40 stopniach Celsiusa rydocova zavizdač. Při nevedre tvorí sudnik rostut rúbši stráže přetornič, aber dort zwar nicht safi sach. Doch ich strohat der Reihe-Rios, die ich schütte, nach Prinimistnie, alle, die ich muss zwar nie mehr nach der dort zwar schöne Praue Soburitschenja, der jenitschke Rossut Sudnika. A Möjako Sudnice ist mir nach Wiesener reine Boriat Wiesani.
0: Arunje to jest dziela mały szpak. Reine Plan je tisch amatörowych ligach hijo Jara Wuski. Alternativne Termine masch Bioleta jenoisch mało. Ze stron wokresnych koparskich Zwiasko jasnie rika, dysch nikakdzie maso racz. Za sudnika nie je to zdjela zcela tak jednore. Na jednom boku se zamovite za strohotu rajerio, na tamnom boku čini terminový kalendar čišč. Kak vidža to rajerio?
4: Aj zásadne je moje meneno, za sudnik to úso doš dere týzno, dere rozsúči.
1: Ale po tejke čupote, kajš nieke napšikvat bo, po 40 stopnu, kde sa jo pon tie, tun finále v Rajbicach rau, tam sa bo sa ja prajo bo.
4: Z na jednom boku si stano šun praj, na aj nieke jara zima, so sniži, to je necha rač, ale na tom boku, kde šim po tie ryb, on nasi sua, to na kunc tie, se zmys nečini, oro pon tie časo neklopfe, abo pon sam su umene nasu.
2: Tam je na ongam do dere, so sudnik s kapitánom to musí to pojeda a ten kapitán to musí to dále da a on je, so môže mesu bude jednáč, hač sa čím zmysť dále rač, aby na přestavku činíš.
0: Kak únošné môže zromadné dživo mies mústvom aj sudnikom a zviazkom byč je napríklad pokazalo přepoloženie pokalného finála v Ralbicach kunc junia. Tola telko moco nehoďa so vizo do kuždy r amatéru tykač, tutun luxus dovolí sa so jenoš profiam, šako regule sú šuže samsne. Hej, komunikácia na koncu tiež predsa vážnu rolu raje. Felix Cisch je sa zaberal ze športovaniom pri osobitých umeneniach, hľadajú na vedro, a je k tomu porečal ze serbskými kopariami a súdnikom Andrejom Strelovom. Za cimienčine je Cibilky nasedal.

0: Sada minci no poser mich je a tež naši cejči odinje dženca svišiče vo došč šelkých témach, mjezujem vo bakteriách, kotr se mjezujem pomaja, vo kulovatým blíže v Lipsku, kotr že sa čera skáčovalo, tež přičerne 20 menšinách nekak vo tom svišiče, tež vo duele, vo duelu, Toman přeču vo Fender svišiče, nedom po přičerne hudžbe, ale toto vám přeradžu, na kotru sávsku hudžbu smiče sač do vás mich veselíč. Juno například na Anke Lautenbachec.
1: Náš nerodžit,
0: tyž Josef Brezan nám zaspěvá. A last but not least, Anu Mariu Brečnadorec, tyž ještě slyšíme, živině mě čaká. Živině mě čaká, ale tyž příchod mě čaká. To mění Veronika Kalinučcena, 8 minčinou po 7.

Ja, sem se Češko činil včera večer. V ostanješ v otučenem, a sebi pri nje štvrtfinale svetovih mistrovstv kopajnice obladaš, ampak že štola i že dovoža, tak so se ráno z neminča pol vúspane. No a ja sem sa za to druhé rozsudil. A sebi zječe duela francúzskeje s Marokom po vúsovaniu na kúždy pad obladám. Što ješ môžu vám rec, zo sú francúzojo so přesadžili. No chcú rec kajš očakované, ale bych udrej jasný favorit. Hižo pri nem počasu mieše Mbappé možnosť přes jednatku naviedovanie docpieč Yassin Bono, roto Maroka, pak Bull Djergi, aj tak traješe až do 60. menšiny, do nejš Mbappé potom tola trichy a jenojš 6 menšinu dleje, do nejš Usman Dembélé na končný stav 2-0 zvyši. S tým je pri nej polfinalist jasný, čen sa večer so ďalší ujasní, kdež reka duel Španíska prečivo belgický zakop čen sa večer dževečich. A za cimienčiny, si a po menšine sleduja tu povieste.

0: Je napo was mich.
1: Serbski Rozwas. Povestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbska wučba po koncepcie 2+, nie może so hižo na všetkých šulách ve všech letnikách poni miery zaručiť. Pričina sú falovac vučerio. To zdieli na naprašovanie krajne zariaca šulu a kuvanie. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tyž koordinátor za serbske šule Simon Paulík v obkruči, so sa na serbskym gymnáziu Budyšin prichodným šulským leče 6 2+ hodiny džažeč nie môža. Dopak nereka, zo so docevajac po 2+ nevovúčuje. Šako so džil vecnije vúčby dale dvúrečnie podáva, tak Paulík. Po koncepče 2+, vúknu šice šulerio na serbských, zakladných a vyšších šulách. K tomu podžilne slepom a kulovie. A na zakladní šuli Handri Zeler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 75% 2+ šulerio na vyšej šuli slepo. Najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honjovužijske turistiske poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z džila hižodere vukniovane. To vujnže z naprašovania serbského rozvosa bola marketingovie dôžnosti Honjovužica Delňa Šlieska. Augustče maja porno tomu ešte na mnoho miestnach svobodne kapacity. Die Schlitza so ludzo skiere spontane sa dool ve Honjovužice rozsudža. To hodla liči mnoho zavodov s tým, zo turistča tež ešte krutkodobne, nešto pola nich knihuja vo sebe jeli vostane vedro, tleši čas lečne. Ve Vázu je státna droha S-108 Pose po 16 mesacach dotvarena. Kajž krajne zariaca drohotvar a vopkac džilije droha vočerovšo připonja za sovotorena. Na 800 metrach sú tam jezdňu vopnujili, nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, rôl za pitnú vodu, kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariálne zastanišča a nové kodniky s kolesovským pučom sú nastali. Je to druhý a posledný tvarský votresk ve Vázu. Krajsakská agména ste zanímali 2,7 miliónu euro za to investovali. Na Janovom športništu Kamencu sú čera zbieranku za nové tvárenie se spredražčerjami a se sanitárnymi rumnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let nevožíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosti běhanske čáre, připravy za lohko atletiku, každéž rajnišča za basketbol, volejbol a kopancu. Budeský okres a miesto Kamenc investuje denieže 3,5 miliónu euro. Vúživač maja je přichodže vo sebe Kamenské šule, hač do konca leta ma šoho dotvarene byč. 6 čvonkov športového kluba Vojerece vobdeli so vočerovšeho na svetových mištostvách kapovú fanfáru ve Mexiku. Sú tam džil nemské vúbranky, kotra švobste ze 44 hučmiku ze šelakých kapov nemské. Přijotovali bychu so na to na zromadných mesačných probách ve Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve vulkým stadióne mestče Puebla. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj slunca a mručile so vodminie. Spočatne po takým ište jara pčečilne potom v biehu zážnoho večera přibiraja mručile suchama přes cel džen vostač maksimálne 25 stopňu. Júce v principie celé podobne vedro.
0: Na našich pučach, respektivně pučach naše končině, dále šo svobodné žádné hačenia, ale vyskač, když je za vás nano relevantné, stej na běžišť a džovedžesač smír Vojorece a to při odpočce do Čorného Kumca. Jeli hrvák ještě nešto uledače, hačenia abo vyskače, přizuče se rádi poranají pak telefonistce, abo napísajte na můj pojezd, to můžete přes četovou funkci naše app MDR Serbia. Hrvák přeje můj, mám dobrou jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Pech Minchino, bona po osmich, tu je srpski rozvoz, tu staj Blanka, Matej. Vítajte k nám, vítajte do piatka.

0: Je piatk, cibilky nomosom a to reka čas za vedu vedomosť a vunamakanky s Mirčinom Venkom.
1: 3, 2, 1.
2: Vy. Veda, vedomosť a vunamakanky.
3: Rezistence bakteriu přečivo šelkým družinám antibiotikumov sú palace problém medicíny. Nekotre bakterie sú přitom svojskú rezistencu uvíli, kotruž genetisce dále dávaja. Tola tiež bakterie, kotrež popravom rezistentne nesú, môže antibiotikum šeživiť. Mienujúce s tým, zosim jesebu pomaja, kaž sú medicínoky a biologojo z USA, při přepytovaniu jednej družiny bakteriu labore zvieščili. No, antibiotikumu míri so jednobajnkových baktériách na produkciu proteínu. Spomalí ju, abo ju samodospovne hači. Proteíny pak sú trebné molekule, kotrež bajnkách šie možné vážne funkcie za přeživenie převozmu. Když přijdu baktérie netko do kontakta s antibiotikumom, džil bakteriu svoju aktivitu zniží. Produkuje ledma hišče proteíny a s dobom svoju rezistencu přečivo sredky zvyší. Zopak nebychu poprachovacích proteínu dla zajšli, so one vo tamných bakteriu kolonii s tutými zastaraja. Tute mienujce normálne dále dživaja a přitom ponečím antibiotikuma dla otemreja. Naprodukované proteíny pak one otedáča, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potek im vopruje, zoby kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamných bakteriu ani dotkač. Vote dávaja do okoline moličke od bajnkových membránu obdate puchoky. Tutých so proteíny transportuja. Zo so tute tiež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu, zavinuje přitom samstná mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takhle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znáte hižo bie, zo môža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tiež proteíny vumenie a si takhle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým, skutkonýšim medikamentám šečivorezistentným bakteriám.
2: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: To by Mirčin Venk z našej rubriku Veda, vedomosť a vunamakanky. Dalšie přinožky tuto zariála namakače online a v našej app MDR Serbia.

0: netko je tu ranča redaktorka Blanka zasobšimni v studiju, a ona nam še radži što.
1: Policija z G.
2: Hej, ve bevej vodže je čara rano dvaja postaljetne ze svojim autom zdotal neznate je pšičine dopota zajev, a přez njo na ležonost pšitroze dobjahu jeho do koruny dojezd, džiž je krutko potem vudechal. Blisko Nuknice je so čera dopodnja polo palivo, kajž Vukovanska centrala z džili benedže 400 kvadratnih metrov potrešene, rator jo pak možahu vohin dere v obmezovač, a v obornici su jen potom spešne zhašeli. Na S-590 mes Kulovom a Voslinkom je sredo popodnju muž se svojim BMW-om při přesčanjenju kontrolu zubil auto so nakromje droji překuli vonjova v oboradje dobeho muža z auta v usvobodžič, von pak bi jenož lohce zranjene nazbožo vecnu škodu však trochuja na 70 000 €. V stroži pola Rakec je muž sredu večer do živého svineča zajel, kotrež bi tam na drohu zabižalo svinjo je živenje přisadživo šoféry so nazbožo ničo stalo neje, škoda při oče pak je ketro vulkanje že 30 000 €.

0: Serbski dom svedči a z ním šice koči su jon behu. 70 let svoje vopstača na nekajke vašnje pak vopetali, ním skutkovali, hudžili, spevali abo samo so ním vucrhnovali. Tež to bie nedaraz celé normálne, jako vod Michuso, tu hišče pravidelne diskotéky a probe serbského a modinského dživadva napríklad.
1: Hej, hej, na to so ja sama ešte so ja radere dopomňu. Hej, tu vod Michuso tež filmové damne večer ki hodonički život od ne potekim srpski dom bi vopravdje jara žive, a za nas z mjesta kajštajke druje doma moš skoro preč. A netko pak tež vime, za je přečel Serbo Brian Rickwelt se z Minnesota tu rado přebyval, čera je von nam tuto poještje ule pozval, a hoj lobi přečel jo pola domovine sem tu v Minnesota z viace širimi vosami a zmeni vosami hač před 60 letami zobych prajo, Wele zbožak sedom džesač letam serbskoho domu. A jako student staviznu geografie a sociálne vede na Wisconsin Univerzitě Brian v jenej knize z leta 1906 si vo Serbach v Texasu čítal a přes viacere institúcie je potom student na dvomiesačné přebyvanie so 1902 dživé džesač do Vúžice k nám Serbam dostal, konkrétne do Zariada domovina a je vopyt to serbske institucje, šule, dživadury a koncerte v Horni a Delni Vúžice, on je samotný serbsky nauknu a to nebyše za njo ani tajky vulky problém, dokud jeho pradžet pokažeše z Polsky a ve jeho svojbe so tiež přeco ještě malo Polsce reči. Serbske svojo pampuch je so jemu najlepe ljubivo a tajky von tiež hač to džens nišeho přeuša rade zil.
0: Hej, a ještě zajímavý dodavk, jako byše zase USA a zoni so je band Silbermond z Budešina, byše von iniciator Silbermond fankluba Minnesota. Vosobinske kontakte mjez Minnesota a Vúžicu, so hač do džensnišeho dále pistuja. S tým je 9 menšinou, do napoho 9 nitko slyšíme Katarínu Šinkovajtovu.

0: a netko je na pół dziewięć.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
2: Srpska vůčba po koncepci 2+ nemůže so hižo na všetkých šulách ve všech letnikách ve plné míře zaručit. Příčina jsou falovací vůčerjo. To sdělí na naprašování krajiny zahřiaca šulu a kuvaně. Nadrobnost od Moniky Gerdesovie.
3: Tyž koordinátor za srpské šule Simon Paulík v obkručí, co se na srpském gymnáziu Budyšin příchodném šulském léče 6-2+ hodiny džážeč nemůže. Dopak nereka, zo so docevajac po 2+ nevovúčuje. Šako so džil vecnije vúčby dale dvúrečnie podáva, tak Paulík. Po koncepče 2+ vúknu šice šulerio na serbských, zakvadných a vyšších šulách. K tomu podžilne Slepom a Kulovie a na zakvadní šuli Handri Zeler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 75% 2+ šulerio na vyšší šuli Slepo, najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honjovužijske turistiske poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z Džilahižo dere vukniuane. To vujnže z naprašovania srbského rozvosa pola marketingu je tuašnosť Honjovužica Delňa Šlieska. V auguste maja porno tomu ještě na mnoho miestnach svobodné kapacity. Tež lieca so ľudžo skýry spontánne za dôle horní vúžice rozsúdža. Tohodla líči mnoho závodu s tým, so turistča tež ještě krotkodobne nešto pola nich knihuja. Vo sebe jeli vostane vietro dlieši čas liečne. Ve Vázu je státna droha S108 pôse po 16 mesiacach dotvarená. Kaž chajne zahriaca drohotvar a vopkac džili je droha vočerovšoho připodňa za svotorená. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili nimo toho kanále za deščikú vodu a vopočky, rôl za pitnú vodu kaž tež vopsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové chodníky s kolesovarským pučom sú nastali. Bude to druhý a posledný tvarský otrysk ve Vázu. Krajsakská agmena ste za to nemali 2,7 miliónu euro investovali. Na Janovém športnišču Kamencu sú včera zbiehanku za nové tvarine se spredrasčernými a sanitárnymi rumnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let nevužíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosť či bihanské čare, připravy za lohko atletiku, každéž hrajniša za basketbol, volejbol a kopencu. Budovský okres a miesto Kamenc investuje týnidže 3,5 miliónu euro. Vúživač maja je přichodže vo sebe kamenské šule. Hač do konca leta mašo dotvarene byč. 6 čvonkov športového kluba Vojerece vobdeli so vočerovšeho na svetových mistrovstvách kapavu Fanfaru ve Mexiku. Sú tam džil nímskej vúpranky, kotraž vobsti ze 44 hučmiku ze šelakých kapavu nímskeje. Přijotovali bychu so na to na zromadných mesačných probách ve Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve vulkým stadióne miestče Puebla. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svonce a mročele ve vodmienie, potom na uječo so nami šejac mročelu přitruži, vostač pak má sucho při niedže 25 stopňach a celé podobné vedro očakuje nás jutce sobotu, niedželu potom zaso trochu čoplišo.
0: Na pučach so dále šokula, žádné hačenia našej končině, jeničky bőskač stejna běšišť a džuvedžesač při odpočce směr Čorny Komc, tam oni na směr Vojorece spěšnost čmíria. Hrvák, kaž prajené, šo svobodne tujš přinčče, doječte se bidere tam. Čiž dobíče.
1: Serbský rozvoz.
0: Kaž Andreas Biking, kýž je ze svojej haly popuču, štyri pana podživečich.

0: Hey Andreas Bicking hier. Zawies Chennai Racho, ze swoje Harley, Popuchu, Dishje, Viedro, Riane, a Stims, Menedomschi, Psychani, Temia. Hotzota, Sulne Deschik, Zmersk, aber nie Viedro, we Beoleta dojiwiame na Ischella Korische, Viedro Extreme, Viazore Statistiki, Niemski, Viedro Wies Wuschbe, a Zwerskowa Zariada za Psirodu, pak dopokazuja, so je Leto a Viaze, tak ich Extremo. Da ma Wuskutki nascho Mojne, mehr so im Potrichita tisch Sportuce a Sportuzo, ki spoi buja sa potrum nebium. Felix Zischje so tuisch ras mir skoparie mi napraschowau, stosu, lada jona vedro hi so takle doživili.
1: Stoisno emo so stauet, aber ja ras kurilne, bebo training, also smo schli uon na reinischo, a nara se uprodje, pejo sa tschüsse sa tschmetre pudla na simpösk, sadurio.
2: Wot extrem no vedra, bebon schon puprom, da extrem no hotzot, da den ein Abinazische, scho se hat schlotter doživio, erst mal nemožen dobonit, dass mo dort das ist einmal bei Daiki mit Wumme, nennen ja mir Dürbeli Kuppein zu Ratsch.
3: Hi, wir sind noch, da muss ich auch doppelt mit dem Hallstroh im Rallye und Mojine, da haben wir so von Krutko der Pschestauki, ich hätte so Bulle ist nicht über, da will ich nicht, was auch der Linie hat es nicht so wie ich auch.
4: Alle haben sich ganz spontan noch mal, wir haben Ruhe, das ist ja auch da, was auch wie gesagt, alle tun traunig, aber kommst du traunig mit dem Patsch, mit Dag Ballo, das ist ja auch tut nicht bei einem Preis, so ein Hemmoch Ratsch, na kurz über das Rot ab und die, weil es richtig ist durch.
5: Wo tatsächlich hat sich das Märzenjahr mit Traunike zu serbsten Kopariopotek im Hischoschitko doživili. Nicht schon osebito, da nakonzu nähe, a Horšić, so dlato tisch nicht trebaš, wiste mirje je Viedro Schak Jill Sporta, a čini uns Jilla tisch attraktivniši. Das a das pak su umenenja potom vopravdje tajke, so staj so tisch vopravnjene prašenje, je to, šo zmyswa pone? Rze po protokolu dobi so tole jenoš jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a ma so napšikvat paže horcote a nevedra po jasnych předpisach mieč.
6: K čase zakopa je normálne jenoš sudnik prezentne a ze stron DFB dava pšikas, so nesmeďa so při 40 stopniach Celsiusa rydocova zavizač. Při nevedre tvorí sudnik rostut rúbši stráže přetornič, aby docova nic zavizač. Tokéž strovata rajovýho stejí při tým na prínimistnie, ale tiež mústva nímaja na to, docela žádné právo soborečenia, to je jiničký rozsud sudnika. A my jako sudnice jsme na vězo na rejný poriad vězaní.
5: A runě to je zdžela malý špak. Rejný plán je tež amatérových ligách jižo jara vůzky. Alternativné termíny máš bioleta jenož malo. Ze stron okresných koparských zvězkov jasně říká, když nekak dže má so rač. Za sudnika nie je to zdžela zcela tak jednore. Na jednom boku se zamovite za strohotu rajerio, na tamnem boku čini terminový kalendar čišč. Kak vidža to rajerio?
4: Aj zásadne je moje meneno, za sudnik to úso dož dere týzno, dere rozsudži.
1: Ale po tajke čupotek, až nieke napšikvat bo, o 40 stopnu, kde se opon te, tun finále v Rajbicach rau, tam za bo se ja prajo bo.
4: Z na jednom boku si stano šun praj, na aj nieke jara zima, so sniži, to je necha rač, ale na tamom boku, kde čim po te ryb, on da se sua, to na kun stia se zmys nečini, oro opon te jal časo neklopfe, abo opon sam se umene na suk.
2: Tam je na ongam do dere, so sudnik s kapitánom to musí to pojeda a ten kapitán to tam musí to dále da a on se môže mesu bude jednáč a čo činí zmys dále rač, aby na přestavku činíš.
5: Kak únošné môže zhromadné dživo mies mústvom aj sudnikom a zviazkom byč je napríklad pokazalo přepoloženie pokalného finála v Ralbicach kunc junia. Tola telko mocou nehoďa so vizo do kuždy r amatéru tykač, tutun luxus dovolí so jenož profiam, šako regule sú šudže samsne.
0: Felix Zisch ist so zabirau se sportuanjom při vosebite rumenjenjach ladejo na vedro a je k tomu porečau se serbskimi kopariemi a sudnikom Andrejom Strelom. Ano a jasem si wisste tež Hagen Liebke so veseli přes krásne vedro, když je popuču, když pučuje.

poru, započejo do podniu džesačich, a niečo do popodniu cioch, zaklinči druhý rodový koncert Nesvačidle. Tvorstvo přečelov domizny a kultúry přeprošuje vútrobne na hučné ukočovanie mies barokom a dženznejším časom miesujem s kompozíciami Jana Cyža. Tak daleko potekím niekotre pokyvy a pravu. Danko Andrik vám prezentuje jutce večer bydlk nasledem MDR televízii.

0: Žinca a víče jacor doživiošové kuparských barkovách při zeleném rožku serské živadlo a to na vesipný pát, dokudaž publikum seží ve cóně. Frank Kosek vid kupky Kula Bula nam více přeražio po cónovaniu gabužo koncert ze serského kupku Kula Bula do toho doživio gešči serské živadlo.
1: Tam sú te povešové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam Budnik Duce a te ulicu, ten přírodovajam tam kakto njega boha v botach a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, a te, na tých živadlových stacionách, ja by tak hrone tam se také spiva a potom máme také živu muziku z Kula Bulu také na Zelené Luce.
0: Na Zelené Luce to hrone po tom cunovaniu pen viacor nic vůžo pen ještě ten koncert vid kupky Kula Bula.
1: Jo, tam je také ten koncert. Tam jsou také serské štucky pedla, jazzové štucky také.
0: Ako například máme my jeden titel?
1: No, například Spivo Verge máme tam, to je také taky serský jazzovaný titul Jabo Groni. A ještě druhý. Máme také internacionální tituly s serským textem. Například anglický Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve serské řece, ve Botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serský, ano, a všako rakovický.
0: Jo, ach, tož všetci ještě nevě, jak muzika kupky Kula Bula klince, tož ten spíl ho zazněl zavěště také žínce a víče ve kuparských barkovách při zeleném rožku. Veda se spívarem Geraltom Schönom, jo, a dalš na pokazky za vás, za váš künstlerin, já z mého po muzice, pendi Anna Šecová za vás.

0: Če pa dajom nindo minjo vidnikuju mikrofon, pa tako mogu se šukni jaseliš, ako se za serske vesobove familijove abo mestne minja zajmuju, večo pšidu a co veznamenijo.
1: Mienja ujasnjone. Ved našago mienjo vidnika doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Konotopa. Kaž njentve lješujo tak gruco, musim se misliš na zimne cas v januarje. V venem casu som doživil mienjovjetne vjerašk toga leta. Germanist Klaus-Dieter Ganzlerweit jo předstaju nove knjigve v stroninoch mienjach v njegajšnem teritoriumje kloštarja Novej Cali. Ten teritorium obšimjejo šest a čižasča so, cebo ve dvujkem zajču dolnije Vužice. Lied žasetki dvujko jo Klaus-Dieter Ganzlerweit sležil, předovšim ve veľnem casu, juž ve vesem žasetých lietach jo ven publiciroval svoju disertáciu ve tých mienjach. A njent jo vjezerviu materiálovú zbierku na přísamem 500 stronach. Mjazu tými mienjami sú teke viele serbskego roda, a ve tých knigvách zajímce mego viele zgeniš vo serbských mienjach. Niekotáre mienja sú pšeliš staré. V 13. stolešu je peznanjone mje kantepe, abo cencas konotope. V peždejšich sledstotkách sú šake pomienjenja ako kantopberg, kantopsee abo kantopf, ktereš se pošeguju na to staré mje. To mje konotopa je staroserbske, za rieku, ktere juž žinca se groni dorche, a se uleva ve Novej Cali donese. V tom mienju konotopa štytce svobo za plavienje konju, abo pferde švemme, že se te konje sú megali kúpaš. Mežo pak teke byš, až svobo top jo pomienivo dvumoke miestno ve veže abo ve tymju. A s takým by bylo konotop miestno, že samo velike konje se pet nuriu.
0: Doktora Kita Křižanka, šo svišali mienjovjetnika Sarskego instituta, za dva týždňa dalšne sarske mie rozkvadujo v sarskem radiu. Kaž co šo šake citaš v sarskych mieniach, abo sami to a drugu uslížiš, na internetovém portálu dolnosarsky.de namakajo šo zbierku mienio s viele informáciami pet modulom dolnosarske mieniach.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižík Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Zela gromažíš za ty například, to gotujo zelarka, jo kutare zela nejmocnejše a nejlepše jsou, to vám žínco ulicujo.
3: Anjuška jo zelarka, ketaraš jo přísamem cewe svoje živenje ze zapšegom pesvěše jezdživa a zela gromažíva. Jeje starejšej a samo jeje stará mama sú tak s Kenjom a Vezom Pedroze byli.
4: Ach, kak ráda byho kyruškové, kulavé, kopšivé, bazové a lipové kvišonky nazbierava. A tam stoj rummajnk, samo lišové hohyšči sú. Jo, velie teja by nasušiš mygva a s tejom chyrych zasi ustroviš pomygava. Mieszki pod krzywą mojego wyza są przy samym prozne. Pierwej są miła tak wiele rostlinowych walicką nasuszenie pod krzywą wisec. Jojo. Mięto pak se mi już szeszko z wyza stała. Skiero drebulu se zela za swoją slidną drogą zwarisz musasz. Mocna są. Wielgi mocna. Přitom jsem obca z živenia stavně ráno, velgin ráno do zelo chyživa, dokulaž su zela zajčnýho rosu, nejlepše a nejmocnejše.
5: Halo, nesam ještě žedně taky rydne ves vyživa. Kto ga bys čo?
4: Brrrr. Zelaka som a stavně pidroze.
5: Z toga ociniš a šata? Smijem vam šikvidovaš?
4: No, velgin rad, šočko. Velgin rad. Znajoš zela?
5: Nije. Kvakove jabuška znajom, a v gili carne jagody, a pogjazline.
4: Jo, pincuši zela pokazaš. Při samem nichtun veci na ne negljeda. Přitom maju gijarske mice ve sebi.
5: A za šikno to trebaš a taky rydně upyšňony vys?
4: Pyšně nesu zela, žučko. A tak, ako som měva myce, som zela tergava a je sušiva. A můj kniac zapšek som darbnuva.
5: Venjahu tak mecně za garbu a nevím za co myšči. Ale rydne uvenja.
4: No, pytn mi to la pomygaj. Zela zbieraš, žučko.
5: To rada cunim.
3: Co dejm vam hešči vele ulicovaš? Žučo je žinca znata zelarka, ketareš gej ze svojim tejom gerje, dužicu, vestudnosť a nuzove dganje.
2: Gojarske mece maju zela, sme uknuli se nážia, maš jo se vám žincajšne ulicu a gospodobavo, ľubi Žiši, nento žicom šikdom zelarkam a zelariam vám, ľubi Žiši, ja sove predne künstežin, ja velišojských feriach.

0: Schäpa, da jom ninda minja vedniko jo mikrofon, pa tage mogu se schückne jase lisch, ako se za serske vesobove familiove, aber meist ne minja saimu jo, večob schidu a co veznameni jo.
1: Mienja ujasnjone. Ved našago mienjo vjednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Konotopa. Kaž njent velješujo tak gruco, musim se misliš na zimne cas v januarje. V venem casu som doživel mienjo vjetne vjerašk, toga leta, germanist Klaus-Dieter Ganzleweit jo pšetstajú nové knígve vo stroninoch mieniach v negajšnem teritoriumie kloštaria Novej Cali. Ten teritorium obšimieja 6 a čižasča so, cebo ve dvujkem zajču dolnie Vúžice. Liet žaset ký dvujko jo Klaus-Dieter Ganzleweit sliežiu, předovšim ve veľnom casu, juž ve vesem žasetých letach jo ven publicíroval svoju disertáciu ve tých mieniach. A njent jo vjezerviu materiálovú zbierku na přísamem 500 stronach. Mjazu tými mieniami sú také viele serbského roda, a ve tých knígvach zajímce mego viele zgeniš vo serbských mieniach. Niekotáre mienia sú pšeliš staré. V 13. stolešu je peznanjone mje kantepe, abo tencas konotope. V pežďejšich sledstotkách sú šake pomienjenja ako kantopberg, kantopsee abo kantop, ktorež se pošegujú na to staré mje. To mje konotope je staroserbske, za rieku, ktoré juž žinca se groni dorche a se uleva v Novej Cali donese. V tom mienju konotapa štyce svobo za plavienie konju, abo pferde šveme, že se te konje sú megali kúpaš. Mežo pak teke byš, až svobo top jo pomienivo dvumoke miestno ve veže abo ve tymju. A s takým by bylo konotop miestno, že samo velike konje se petnuriu.
0: Doktora Kita Kšižanka z Čosvišali Mienjovednika Sarskego instituta za dva týženia dalšne Sarske mie rozkvadujo v Sarskem radiu. Kaž co šo šake citaš v Sarskych mieniach, abo sami to a drugu uslížiš na internetovém portálu dolnosarsky.de namakajo šo zbierku mienio s viele informáciami pod modulom Dolnosarske mienia.

0: Žitzenja.
1: A rite kraucojec Marušova s Brezogy svieši žinca svet 2-6 národne žin. Přijašele domovinské kubky Brezoce žice jej do přichoda. Šo to niš lepše, strovie, gluku a deremeže. Jo slipensku muziku sme za vás upytali z kubku Kolesko.